0: Rádio Viva.
1: Už tento piatok si na Rádiu Viva naladte Ambrose Radio Show.

Rádio Viva. Už tento piatok si na Rádiu Viva naladte Ambrose Radio Show.